0: putnia
1: bola. Taká putnia. I tam všetko sa dlho skorilo, toto sa dlho bylo také žlté, ako to vybúva v kuchni, to ešte smadilo. Ten ešte ma štilo krosti, bo jak mama upiekla hle, no to tehle do tedy, ako viencej, bol tvarde, ale převážne piekla na vietor krosti. Ale na krosti sme sa museli namleť pšenice.
0: Jaké to krosti?
1: No pražové, to se nazývalo krusky a ne pražové. V každej hautě se sušilo abo v ruže, abo na kahlu pšenica. Na hrutvance do ruže se vkladalo, abo na kahlu, to v suchom pšenice. Kužní měříme takovou kolo hautě bude, v tej bude byl mlynek. Kamínný mlynek, jak my přišli z kola, abo větor, abo my kaši gonili ještě, to třeba bylo se namleč na krusky, na vietor i na rano na placky. Mama měla taky šitko, když přešla ta monka, pěkla vietor krosky,